Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go.

you play.

Nepokoušejte se opustit taneční parket. Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepustí.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: You gotta understand what I've been through. When I was getting clean, music brought me back to life.
1: Damn it, Wanda.
0: You gonna shoot me, Lee? Inspiration hits when it hits. This is the new gold rush. No cops, no murder.
1: From the dope game to the rap game.
2: Na Disney Plus dnes startuje krimi drama Drop Saga Sněží a s ním se vracíme do světa oceňovaného seriálu Sněží. Původní seriál, který spolu vytvořil zesnulý John Singleton, režisér Chlapců ze sousedství, během šesti řad sledoval, jak Craig v 80. letech obrátil na ruby jižní Los Angeles. Novinka navazuje na začátku 90. let, kdy z trosek drogové epidemie vyrůstá něco úplně jiného – rap ze západního pobřeží. Hlavní slovo teď mají dvě postavy, které fanoušci dobře znají. Wanda Bell v podání Gail Bean má drogy za sebou a pevně věří, že West Coast Rap dokáže změnit americkou kulturu. Začíná jako stážistka u bývalého dealera, který si založil nahrávací společnost a dává dohromady partu talentů z ulice. Patří k ní její bratranci i výbušný rapper Artillery, který už má na krku policii. Leon Simmons, kterého hraje Azaya John, se naopak snaží s ulicí definitivně skoncovat a vede bezplatnou právní poradnu. A protože hudební biznis a pouliční politika mají k sobě nebezpečně blízko, cesty obou přátel se začínají rozcházet. Seriál vytvořil Malcolm Spellman, tvůrce marvelovského seriálu Falcon a Winter Soldier. A v obsazení nechybí Michael T. Williamson, kterého si většina z nás pamatuje jako Bubu z Foresta Gumpa. Krevety tentokrát nechal doma. V Americe běží seriál od září a kritici ho přijali vlídně. Oceňují hlavně to, že jen nekopíruje svého předchůdce, ale stojí na vlastních nohou a že hudba tu hraje skoro stejně důležitou roli jako kterákoliv jiná postava. Drop Saga Sněží najdete nově na Disney Plus a další díly budou přibývat každý týden. A kdo původní Sněží nestihl, má na stejném místě k dispozici všech šest řad.
0: When I was running with Leon Franklin, I had a front row seat to how they changed the game. We know our customers because we are our customers. Uzi in the stash, dodging the crash. Product of the ghetto, so he built to last. Hard to stay in the present when you defined by your past.
3: This music business. How could you let this happen? How was I supposed to stop it?
4: Family comes first.
3: You don't know nothing about sacrifice.
5: You ain't got no business in the rap game.
6: Trpíte depresí? Netrpte.

Walton Goggins se zase dává k padouchům. Herec, kterého znáte jako Ghoula ze seriálu Fallout nebo jako bezcitného dozorce z Nespoutaného Janga, se podle serveru Deadline přidává k filmu Miami Vice 85. Režisér Joseph Kosinski, který natočil Top Gun Maverick a F1, vrací legendární seriál z 80. na velké plátno, a to přesně tam, kam patří, do Miami roku 1985. Detektiva Sonnyho Crocketta si zahraje Austin Butler, jeho parťáka Ricka Tapse, čerstvý Oscarový vítěz Michael B. Jordan. Hlavním padouchem bude kartelový boss v podání Johna Leguizma a Goggins stvární jednoho z jeho nájemných zabijáků. Kosinski ho prý chtěl od začátku, jen bylo potřeba sladit termíny se třetí řadou Falloutu. Natáčet se začne v listopadu v New Yorku a v Miami kamerami IMAX a do kin by měl film dorazit v květnu 2028. Původní Miami Vice přitom nebyl jen policejní seriál, ale módní přehlídka celé dekády. Pastelová saka, trička pod sakem a mokasíny na bosou nohu. A znělku, se kterou v roce 85 vystoupal až na první místo americké hitparády Jan Hammer, rodák z Prahy. Otázka je jedna. Unese Austin Butler mokasíny bez ponožek stejně ležérně jako kdysi Don Johnson? Do května 2028 má dost času na trénink. A Goggins je to borec.

0: Hello, Dad.
1: No.
2: No, it's fine. I'm not busy.
0: You all right?
1: Hello, son. How's Clea?
2: Clea went away, didn't she, Dad? Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
3: Dnes dorazila na Apple TV Plus britská komedie s nádechem kouzel Small Profits. Je to nový seriál Mackenzieho Crooka, kterého si možná pamatujete jako piráta s dřevěným okem z Pirátů z Karibiku a hlavně autora oceňovaných detektorářů. Michael Sleep v podání Pierce Quigleyho žije už 7 let tichý a obyčejný život. Od chvíle, kdy beze stopy zmizela jeho milovaná Clea, pracuje v hobby marketu, kde si krátí dlouhou chvíli tím, že zákazníkům radí nesmysly, chodí na návštěvy za tátou a pořád doufá, že se Clea jednou vrátí. Jenže táta Brian mu jednoho dne předá starý recept. Dešťová voda, koňský hnůj a pořádná dávka alchymie. Výsledkem mají být homunkulové, drobní kouzelní duchové, kteří umí věštit budoucnost. A Michael má na ně jedinou otázku. Uvidí ještě někdy Cleu? S pokusy mu pomáhá mladá kolegyně Casey, se kterou ho zblíží hlavně společná nechuť k puntičkářskému vedoucímu Gordonovi, kterého si zahrál sám Crook. A zvědaví sousedé mezi tím nemůžou dospat, protože netuší, co se v té zahradní kůlně pro boha děje. Tátu Briana hraje legenda Monty Pythonu Michael Palin, Casey stvárnila Lauren Patel a v obsazení nechybí ani Paul Kay ze Hry o trůny. Malé věžce pak rozpohybovala loutková animace. Šestidílná série měla premiéru letos v únoru na BBC. Britští kritici ji přijali s velkým nadšením a druhá řada je už objednaná. Recept z dešťové vody a koňského hnoje klidně zkuste i vy. Jen se připravte na to, že se začnou sousedi vyptávat. Small Profits najdete nově na Apple TV+.
4: Hello, Michael.
5: You got jars?
2: Yep, big jars.
5: Well, what's all this for?
2: I'm cleaning my fish tank.
5: What fish have you got?
2: Pilchards.
5: You're lying.
2: What am I doing?
1: Trust the recipe, son.
2: I thought that this was just a bedtime story. I didn't think it might actually be real.
1: What in the hell's his problem?
3: Skvělá hudba, filmové novinky a hvězdné tipy. Právě teď posloucháte Půlnoc v Hollywoodu.

0: hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
2: Hi.
1: That's a really nice dress.
2: Thanks. I made it.
3: Sure did, didn't you?
4: Na Prime Video dnes dorazila Carrie, vůbec první seriálová adaptace debutového románu Stephena Kinga, a kdo nerad čeká na další díl, má vyhráno. Všech 8 epizod je k dispozici najednou. Carrie White prožila celý dosavadní život zavřená doma s přehnaně starostlivou matkou Margaret. Do školy nechodila, svět znala jen spoza oken. Když jí ale náhle zemře otec, musí poprvé nastoupit na veřejnou střední školu, a to rovnou do světa, kde se každé ponížení během pár minut rozšíří po sociálních sítích. Carrie se stane terčem šikany, která přeroste v celý skandál, a do toho se v ní začnou probouzet tajemné telekinetické schopnosti. Jak to skončilo na maturitním plese, z nás knihy i legendárního filmu Briana De Palmy se Sissy Spacek skoro každý. Seriál vytvořil Mike Flanagan, autor hororových hitů Dům na kopci a Půlnoční mše, a příběh výrazně rozšířil. Dává prostor spolužákům, učitelům i celému městu a ptá se, jestli sledujeme zrod hrdinky nebo monstra. Carrie hraje Summer Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Matku Margaret stvárnila Flanaganova stálice Samantha Sloyan, kterou si fanoušci pamatují z Půlnoční mše, a ředitele školy hraje Matthew Lillard z Vřízkotu. Sám Stephen King označil Flanaganovu verzi za skvělou a kritici chválí hlavně výkon Summer Howell. Někteří ale upozorňují, že rozvleklé vedlejší linky občas zdržují cestu k osudnému večeru. Tak maturitní ples dokáže být i bez telekineze pořádný horor. Tady to nemusíte zažít na vlastní kůži. Carrie najdete nově na Prime Video.
2: I would have been your friend. You're hurting people.
5: What did you do?
6: This is a witch burning.
7: It is my job to protect the well-being of the students at the school.
8: It's called freedom of speech.
9: 911, what's your emergency?
10: They're dead.
11: You said someone's dead?
2: Get her out!
12: Stop crying!
2: Carrie Anna!
8: You're not helping me. You need to shut up and listen to your mother.
13: You could settle this right now, you know?
8: You could actually hurt someone.
12: Oh, no.
13: This is what I get for trying to be nice.
8: What is wrong with you?
12: You're lying to class!
8: No, no, no.
13: Carrie,
8: no, no, no.
13: You have all the power.
2: All I ever wanted was to go to school.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Než zítra dorazí do kin nová várka premiér, mrkneme se, co v posledních dvou týdnech sbírá od diváků ty nejvyšší známky. Brad Pitt se v survival dramatu V srdci divočiny znovu potkal s režisérem Davidem Ayerem, se kterým natočil válečný film Železná srdce. Hraje vysloužilého vojenského experta, který se svým psem Odinem, stejně jako on válečným veteránem, havaruje s malým letadlem uprostřed aljašské divočiny. Jedinou šancí na přežití je cesta zpátky do civilizace a ta se změní v souboj s přírodou v její nejdrsnější podobě. Do kin se vrátili i Avengers Endgame, tentokrát ve speciální edici s novým úvodem a pár minutami záběrů navíc. Bratři Russové v něm uzavřeli příběh 22 marvelovských filmů, Thanos vyhladil polovinu života ve vesmíru a zbylí Avengers sbírají poslední síly k odvetě. Pro fanoušky ideální rozcvička před prosincovým Avengers Doomsday. Z minulého čtvrtku pak u diváků boduje jediná premiéra, dramedie Digger Alejandra Iñárritu. Tom Cruise v ní hraje ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží přesvědčit ostatní, že právě on zachrání lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Za kamerou stál trojnásobný Oscarový Emmanuel Lubecki a vedle Cruise hrají Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons. Za oceánem film propadl, američtí kritici jsou rozpolcení a v kinech utržil za první víkend jen 8 milionů dolarů při rozpočtu přes 120 milionů. Zkrátka největší Cruiseův propadák za 20 let, ale evropští i ti čeští diváci to vidí úplně jinak. Z dokumentů vyčnívá v kinech snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který na letošním Berlinále získal cenu za nejlepší dokumentární film. Mladá režisérka Pepa Lubojasky 5 let natáčela vlastní rodinu a hledala odpověď, proč závislost připravila jejího bratra a dva bratrance o zdraví, bezpečí i střechu nad hlavou. Deníkové záběry, oživlé fotografie a koláže tvoří syrový a přitom hravý film, který si klade nepříjemnou otázku, kde končí láska a začíná kontrola. A pro pidižvíky, píďata a další drobotiny běží v kinech animák Zapomenutý ostrov od tvůrců Kocoura v botách Poslední přání. Dvě největší kamarádky se poslední společný večer předtím, než se jejich cesty rozdělí, propadnou portálem na bájný ostrov na Kali. Jenže ostrov se živí vzpomínkami a holky musí utéct dřív, než zapomenou, kým jsou a co je spojuje. Tolik k tomu nejlépe hodnocenému, co teď v kinech běží. Hovk!

0: Rolling Loud just announced their lineup. Can I go?
1: I don't know what a Rolling Loud is.
0: It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there.
2: He's not going to some hip-hop festival in Hard Rock Stadium.
3: Where are we?
0: Rolling Loud!
3: Where are we?
0: Fishing at the lake house.
3: That's right. And now let these little bitches do some fishing!
0: Yeah.
4: Do kin vstupuje bláznivá komedie Rolling Loud bez zábran a Owen Wilson v ní zažije nejdivočejší noc svého otcovského života. Wilson hraje přehnaně starostlivého tátu, který se chce konečně zblížit se svým 13-letým synem. Manželka je proti, on ale kluka stejně potají vezme do Miami na Rolling Loud, jeden z největších hiphopových festivalů na světě, a pak ho ztratí v davu 10 000 lidí. Následuje zběsilé pátrání mezi pogujícími fanoušky, ochrankou i v zákulisí, při kterém mu pomáhá kolega z práce v podání stand-up komika Matta Rifea. Syna hraje Christian Convery a jejich šéfa si zahrál Henry Winkler, kdysi legendární Fonzie. Příběh přitom není úplně vymyšlený. Scénárista a režisér Jeremy Gerlich před pár lety vzal svého 13-letého syna na Rolling Loud v Los Angeles a v davu ho opravdu ztratil. Naštěstí ho našel a dnes s nadsázkou říká, že ho měl radši ztratit na festivalu Neila Diamonda. Natáčelo se přímo na festivalu v Miami a Owen Wilson se přitom objevil na pódiu uprostřed koncertu Travise Scotta. Rapper si ve filmu zahrál sám sebe jako hlavní hvězdu festivalu. Přestože je hlavnímu hrdinovi 13, rodinná komedie to není. V Americe dostal film kvůli drogám, nahotě a vulgaritám přísné hodnocení R. Rolling Loud bez zábran je nově v kinech a uvádí ho Forum Film.
5: No, I threw someone off a Ferris wheel. Okay. No.
6: It's fine. There's some gangsters here.
5: Let's come outside. Tune the night. Take your time. Get your money.

Jurský svět hledá nového režiséra a do dinosauří ságy by se podle všeho mohl vrátit starý známý. Gareth Edwards, který loni natočil Jurský svět znovu zrození, odešel od pokračování kvůli takzvaným tvůrčím neschodám. Jakým to zatím nikdo neprozradil. Studio Universal se s ním rozloučilo zdvořilou větou o skvělé spolupráci, a to po filmu, který vydělal téměř 870 milionů dolarů. Podle serveru The Wrap je teď hlavním favoritem na uvolněné místo Španěl Juan Antonio Bayona. Ten už dinosaury jednou zrežíroval v roce 2018, natočil totiž Jurský svět Zánik říše a do série tehdy vnesl pořádnou dávku gotického hororu. Fanoušci se nad filmem při premiéře přeli, ale časem si ho spousta z nich oblíbila. Bayona má na kontě taky strašidelný sirotčinec, Dojemné volání netvora, Příběh života nebo Netflixové Sněžné bratrstvo, které získalo 2 Oscarové nominace. Scénář už má hotový veterán série David Cap a vrátit by se měla i loňská trojice Scarlett Johansson, Mahershala Ali a Jonathan Bailey. Natáčet by se mohlo začít příští rok, Universal ale zatím nic nepotvrdil. A malá perlička na závěr. Havárii v Andách ze Sněžného bratrstva už v roce 1993 sfilmoval Frank Marshall ve snímku Přežít. A kdo je dnes producentem Jurského světa? No přece Frank Marshall. Takže pokud Bayona na dinosaury kývne, budou mít s producentem o čem mluvit. Sníh v Andách nebo Tyrannosaurus za zády. Pokud se chcete dozvědět víc, jděte na náš web zunradio.cz, kde najdete článek k tomuto tématu, ostatně i jako mnoho dalších.

0: Dokince jen na pár dní vrací jeden z nejslavnějších koncertů 80. let Queen v Budapešti. 27. července 86 zahráli Queen na budapeštském NAB stadionu pro 80 tisíc lidí a dalších zhruba 45 tisíc poslouchalo venku před stadionem. Šlo o první velký stadionový rockový koncert západní kapely Za železnou oponou a do Budapešti se sjeli fanoušci z celého východního bloku, ty z Československa nevyjímaje. Spousta z nich do té doby znala Queen jen z nelegálně kopírovaných kazet, jak připomíná kytarista Brian May. Maďaři tehdy na natáčení nasadili 17 kamer a zhruba 40 kilometrů filmového pásu, prakticky všechno, co bylo v zemi k dispozici. Původní 35-kový záznam teď prošel 4K restaurováním ve studiu Petra Jacksona na Novém Zélandu a zvuk nově smíchal studiový tým Queen z původních více stopých nahrávek. Zazní Under Pressure, Kind of Magic a další nesmrtelné hity. Největší kouzlo má ale tradiční maďarská lidovka. Freddy se ji naučil a slova si prý napsal foneticky na hřbet ruky a stadion je pak zpíval s ním. Turné The Magic Tour bylo poslední, které Queen odehráli s Freddiem Mercurym. Bubeník Roger Taylor říká, že tehdy byla kapela na absolutním vrcholu. Kdo tehdy v Budapešti stál v davu, může si to po 40 letech zopakovat, tentokrát bez cesty přes hranice a ostatní konečně zjistí, o čem ti pamětníci pořád tlachají. Koncertní film Queen v Budapešti uvádí do kin Aerofilms, ale pozor, jen omezeně do neděle 11. října.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Right before the accident, you saw something in the water. What was it?
1: Na Netflixu se dnes vynořil kanadský seriál Tam dole, ve kterém Josh Hartnett svádí souboj s tajemnou mořskou příšerou. Hartnett hraje Kelvina Pennyho, tvrdohlavého rybáře s velkým srdcem z malého městečka na kanadském Newfoundlandu. Dodnes ho pronásleduje záhadná smrt otce, ke které došlo před mnoha lety. Když začne okolní vody a pak i místní lidi ohrožovat neznámý tvor z hlubin, Kelvin se spojí s mořskou vědkyní, která do městečka přijela na výzkum. Společně se snaží ochránit rodinu i sousedy a postupně odkrývají tajemství, která ostrov dlouho skrýval. Hartnett je u seriálu zároveň výkonným producentem. Vědkyni hraje Mackenzie Davis z Blade Runner 2049, Kelvinova syna Charlie Heaton, z kterého znáte jako Jonathana ze Stranger Things, a dceru Ruby Stokes z Bridgertonových. Do vedlejších rolí pak Netflix obsadil dvě rodačky z Newfoundlandu, Natashu Henstridge ze sci-fi Mutant a místní komediální legendu Mary Walsh v roli starostky. Seriál vymyslel Jesse McKeown, jeho žena pochází z Newfoundlandu a on sám chtěl na ostrově natočit něco velkého a hlavně zvláštního už skoro 20 let. Podle svých slov ho tam vždycky fascinoval kontrast mezi nemilosrdnou děsivou krajinou a vřelými pohostinnými lidmi. Místní legendy proto propojil se skutečnými starostmi ostrova, jako je kolaps lovu tresek nebo vylidňování malých rybářských osad. První dva díly měly světovou premiéru na festivalu v Torontu, kde otevírali seriálovou sekci Primetime. Kritici chválí hustou přímořskou atmosféru a charisma Joshe Hartnetta. Úvod podle nich sice sází na osvědčené klišé filmu s příšerami ve stylu čelistí, pak se ale příběh stáčí k něčemu temnějšímu a nadpřirozenému. 6 epizod, mlha, rybáři a něco obrovského pod hladinou. Na podzimní víkend pod dekou to zní jako docela slušný úlovek. Tam dole najdete nyní na Netflixu.
2: Town. It's on its right line.
3: You're seriously going out there.
2: Stay away from water. Or the rest of us are going to be next.
4: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Jeden svět, dvě vášně, film a muzika. Půlnoc Hollywoodu právě teď na Zone Radio.

0: Je čtvrtek, v kinech se střídá stráž a nová várka je ready. Owen Wilson v komedii Rolling Loud bez zábran vezme potají syna na obří hip-hopový festival a v davu ho ztratí. Zbytek noci pak stráví s běsilým pátráním mezi fanoušky, ochrankou a repery v čele s Travisem Scottem. Úplně jinou notu nasazuje v kinech polské drama Sladký domov, které vypráví o Gošče, které se pohádková láska po zásnubách v Benátkách promění v domácí násilí a ukazuje, co se může skrývat za fasádou slušné rodiny. Československá produkce přináší hned tři novinky. Mysteriózní drama Virbel zavede Davida Švehlíka do rozpadajícího se domu v Českém Středohoří, kde se po příchodu záhadné Agnes začne vzpírat i samotná krajina. Slovenská režisérka Martina Buchelová natočila romantickou dramedii Milovník, ne bojovník. O Andrejovi, jehož plán nedělat žádné blbosti, naruší setkání s Míšou nad sklenkou Fanty. A v černé krimikomedii Šipkaři rozjedou Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek sérii událostí, kterou nikdo nemohl předvídat, a to po boku Táni Pouhofové a Krištofa Hátka. Na plátna se v digitálně restaurované podobě vrací i Vlasta Burian. Anton Špalec Ostrostřelec z roku 1932 patří k nejslavnějším komedii Martina Friče a ukazuje, kam až může vést urážka císařského majestátu. Z hudby a dokumentů jen do neděle běží v kinech legendární koncert Queen v Budapešti z roku 86, nově restaurovaný do 4K. A dokumentární esej Podoby milostného vztahu ke světu sleduje umělce Miloše Šejna a Místo přívalu v Jemu nabízí prostor ke stišení. A pro píďata i pro dospělé jsou v kinech Pat a Mat zpátky na venkově, kde legendární Kutilové po 50 letech pořád předělávají všechno, co jim přijde pod ruku. A je to. Kompletní přehled dnešních premiér v kinech. Hovk.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Martin family legacy is never about land. It's about always having to fight.
1: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it. Kill for it.
2: Do you think I'm a good man?
3: The best.
4: Na Sky Showtime startuje druhá řada seriálu Marshals Příběh z Yellowstoneu, a to jen 5 dní po americké premiéře na stanici CBS. Luke Grimes se vrací jako Keith Dutton, který nechal ranč Yellowstone za sebou a přidal se k elitní jednotce amerických federálních šerifů v Montaně. Při práci se mu hodí kovbojské zkušenosti i výcvik z jednotky Navy SEAL. Jenže když jste v celém regionu poslední, kdo stojí mezi lidmi a násilím, odnese to i nerv. Kromě hlavní hvězdy se vracejí také Logan Marshall Green, Ariel Keble, Ash Santos, Tatanka Means a Gil Birmingham. Fanoušky Yellowstoneu ale nejvíc potěší staronová tvář. V několika epizodách se objeví Jefferson White jako Jimmy Hartstrom, bývalý pomocník z ranče Dutnových. Seriál vytvořil showrunner Spencer Hudnut a mezi výkonnými producenty nechybí Taylor Sheridan, otec celého yellowstoneského světa, ani sám Luke Grimes. Kdo by chtěl dohnat všechno, co Sheridan vymyslel, tak si rovnou naplánujte dovolenou pro Sky Showtime, který je v Česku univerzem Sheridanovy tvorby. Druhou řadu seriálu Marshals Příběh z Yellowstoneu najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime a nové epizody budou přibývat každý týden.
5: And all you've been through.
6: I'm strong, like how you raised me to be. It's the Dutton way.
5: No Dutton man should become their father.
7: You're looking for a guarantee the tape will escape unscathed from all the death and violence. No one can give that to you, Casey.

duo DJ Jazzy Jeff a The Fresh Prince. Čeká nás honba za první nahrávací smlouvou i doba, kdy se hip-hop stěhoval z ulic do hlavního proudu. A materiálu je dost. Will a Jeff se poznali v roce 85 na domácí party a o 4 roky později získali vůbec první Grammy za rap, za hit Parents Just Don't Understand. Obsazení ani platformu zatím tvůrci neprozradili. Kdo ale dokáže zahrát mladého Willa Smitha tak, aby mu to diváci zbaštili? A dočkáme se i Willy strýčka Phila ze sitcomu Fresh Prince, odkud Jazzy Jeff tak rád vylétal ze dveří, to si tvůrci zatím nechávají pro sebe. Víc o seriálu i o tom, jak to s Willem a Jeffem tehdy bylo, najdete v článku na našich stránkách v sekci Novinky.

0: A very wise person once told me that in a crisis, we discover who we are and what's important to us. I see now more than ever how true those words are.
1: Na Netflixu má dnes premiéru nový trailer Bena Afflecka Zvířata. Affleck ho zrežíroval a zároveň si v něm zahrál hlavní roli. Uchazeč o křeslo starosty Los Angeles a jeho žena se ocitnou na hraně sil, protože jim někdo unese syna. Horečně schánějí peníze na výkupné a přitom se zamotávají do sítě lží. Musí dělat rozhodnutí a odhalovat tajemství, která můžou celou jejich rodinu rozbít na kusy. Manželku hraje Kerry Washington a dál se představí Gillian Anderson, Steven Yeun nebo Ray Fisher. Původně to ale mělo vypadat úplně jinak. Hlavní roli měl hrát Afflecův nejlepší kamarád Matt Damon, kterého si ale pro sebe vzal Christopher Nolan na natáčení filmu Odyssea. U Zvířat Damon zůstal alespoň jako producent. Filmovou manželkou měla být Afflecova bývalá žena Jennifer Garner. Když se ale hlavní role ujal sám Affleck, shodli se, že by jejich skutečná společná minulost diváky od příběhu zbytečně odváděla. Únos je podle Afflecka stejně jen kulisa. Zvířata jsou prý hlavně studií manželství a tajemství, která si partneři schovávají, dokud je krize nedonutí vyklopit pravdu. Affleck nedávno přiznal, že při tvorbě filmu využil umělou inteligenci, a to na spoustu věcí. Na jaké konkrétně ale prozradit odmítl. Ale kouzelník přece před představením taky neukazuje, kde má schovaného králíka. Thriller Zvířata s Benem Afflekem a Kerry Washington najdete nově na Netflixu.
2: What can I offer to give you to get what I want? What pain can I threaten to inflict if you don't?
3: Some campaign problems are so ugly that the National Party won't even touch it.
4: There is not calling the police, and then there is killing somebody on purpose.
2: Your son's life is at stake, so whatever secrets you've kept from one another need to come out now.

0: Sean Walker. It's been a long time since we played Matchbox Cars together.
1: Hey, Amy.
2: Hey, Sean.
0: What the hell have you been up to?
3: Apple TV Plus tentokrát vsadilo na komerční notu a na jeho platformu přijíždí akční film Matchbox The Movie. Je to vůbec první hraná adaptace autíček Matchbox od Mattelu, kterým se u nás odjakživa říká Angličáky. Parta kamarádů z dětství se po letech znovu sejde, protože se do rodného maloměsta vrátí jejich bývalý vůdce Sean, dnes tajný agent CIA. Místo vzpomínání na staré časy je ale někdo omámí a unese, protože jde po jaderné hlavici. CIA pak z její krádeže podezírá právě je. Aby očistili svá jména, musí hlavici sami ukrást zpět, a to napříč půlkou světa. Seana hraje John Cena a po jeho boku se objeví Jessica Biel nebo Sam Richardson. Režie se ujal bývalý kaskadér Sam Hargrave, který natočil akční filmy Vyproštěním s Chrisem Hemsworthem. Matchbox vznikal vedle Budapešti a Maroka také na Slovensku. Hargrave si potrpí na skutečnou akci místo počítačových triků a John Cena přiznal, že některé kaskadérské kousky točil sám a musel u nich překonávat opravdový strach. Kdo by to do bývalého wrestlera řekl, co? Všichni, kdo jako děti stavěli na koberci závodní dráhy pro Angličáky, se teď dočkali velkého návratu, jen s většími motory a jadernou hlavicí k tomu. Matchbox The Movie s Johnem Cenou najdete nyní na Apple TV+. It's
4: a bit of a longer story.
1: You look big.
4: Yeah. To rekindling old friendships.
1: Cheers. So where's home?
4: You know, I don't stay in one place for long.
5: Oh, international wow. Playboy. I feel you.
6: Oh, you're in those shots.
4: Everybody listen. We're all gonna wake up someplace different.
6: What?
7: Trpíte depresí?

0: Pátek patří streamingu a platformy se tenhle týden předháněly, kdo vytáhne víc novinek. Na Apple TV Plus přistál akční Matchbox The Movie, první hraná adaptace Angličáků. John Cena v něm hraje agenta CIA, kvůli kterému parta kamarádů z dětství honí ukradenou jadernou hlavici. Ze stejné služby je i britská komediální novinka Small Profits od Mackenzieho Crooka. Podivín Michael, kterému před 7 lety zmizela milovaná Claire, začne vyrábět homunkuly, drobné kouzelné duchy, kteří umí věštit budoucnost. V obsazení nechybí ani Michael Palin z Monty Pythonu. Na Apple najdete i dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. Amir Barlev sleduje horolezce, kteří se v roce 2021 rozhodli zdolat K2, jedinou 8000, která do té doby v zimě odolávala všem. Fanoušci seriálu Sněží se dočkali spin-offu. Disney Plus nasadilo drop Sága Sněží, která je zavede do Los Angeles 90. let, kde se z popela krekové epidemie rodí rap západního pobřeží. Do 4. řady vstupuje na Disney právní drama Důvodné pochybnosti. Obhájkyně Jack Stewart ohýbá zákony tak, že ji budete odsuzovat, dokud ji sami nebudete potřebovat. A 6. řadu má komedie Základka Willarda Ebota, kde Quinta Brunson s kolegy dál bojuje s podfinancovaným filadelfským školstvím. Disney Plus nabízí také korejský romantický seriál Between Steps z robotické laboratoře. Na HBO Max se vrací Španělské furie. Ve 2. řadě opět sledujeme 5 žen, které extrémní situace dotlačí až k nefalšovanému vzteku. Netflix nešetří. Dokument Schumacher 94 zrození legendy se vrací do sezóny, kdy Michael Schumacher vybojoval svůj první titul mistra světa Formule 1. Kanadská minisérie Tam dole pošle na odlehlou vesnici do Newfoundlandu záhadného mořského tvora a Josh Hartnett jako ošlehaný rybář se s rodinou pustí do boje. Ben Affleck v thrilleru Zvířata schání s Kerry Washington výkupné za uneseného syna. Animovaný strašidelný hotel startuje na Netflixu 2. řadou a Svobodná máma v něm dál spravuje hotel po bratrovi, jehož dobrácký duch se odtud nehodláhnout. Mexický seriál V kruhu sleduje 4 kamarády z dětství, které začne někdo vydírat kvůli uniklému tajnému videu. Polský životopisný film Už nejsem tak cizí patří Janu Borisevicovi, zakladateli kapely Lady Punk, který se vedle slávy musel vyrovnat s řadou rodinných tragédií. A Netflix má taky korejskou romantiárnu Postarej se o mé srdce, dává dohromady dědice s umělým srdcem a ženu, která dokáže tělem vést elektřinu. Prime Video vsadilo na Stephena Kinga, mistr seriálového hororu Mike Flanagan natočil novou Carrie, příběh dívky s telekinetickými schopnostmi a panovačnou matkou, které vyústí v krvavou noc. Na Prime Video se vrací i španělská Červená královna. 2. řada podle knihy Černá vlčice posílá Antonii a Chona do Marbely. Pátrají tam po ženě, po které jde ruská mafie i nemilosrdná nájemná vražetkyně. A Sky Showtime vyslalo do akce 2. řadu seriálu Marshals, příběh z Yellowstoneu. Luke Grimes jako Case Dutton dál slouží u federálních šerifů v Montaně a nové epizody přibývají každý týden. Babí léto je definitivně pryč a vy máte dostatek materiálu na zachumlaný víkend pod dekou. Hovk!
1: Tak co? Dobrý?

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Přehled titulů, které jsme tento týden probírali, najdete víte kde. Na našich stránkách zunradio.cz. Díky, že ladíte Zun Radio, které vám neúnavně přináší tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Posádka Artemisu 2 se vrátila a NASA konečně zveřejnila předběžnou vědeckou zprávu z letu kolem měsíce. 9 dní, 1 hodina a 32 minut, 4 astronauti a výhled, jaký nikdo neviděl od dob Apolla. Když loď proplouvala za odvrácenou stranou, zažila posádka úplné zatmění slunce, trvající 54 minut. Na Zemi máte pár minut a hromadu nafukovacích brýlí. Jak popisuje Universe Today, astronauti zahlédli i slabounké záblesky dopadů meteoroidů na měsíční povrch. Kamínky menší než 5 cm a přesto viditelné pouhým okem z vesmíru. Posádka také popsala barvy měsíce. Modrou u hornin bohatých na titan, hnědou u železa, zelenou u sopečného skla. A ta slavná fotka Země? Kristýna Koch ji popsala jako elektricky modrou kouli osvětlenou měsícem, nikoli sluncem. Žádný filtr, jen vesmír. Tak mě poslouchejte dál, ať mi tady nahoře není smutno. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Posádka Artemisu 2 se vrátila a NASA konečně zveřejnila předběžnou vědeckou zprávu z letu kolem měsíce. 9 dní, 1 hodina a 32 minut, 4 astronauti a výhled, jaký nikdo neviděl od dob Apolla. Když loď proplouvala za odvrácenou stranou, zažila posádka úplné zatmění slunce, trvající 54 minut. Na Zemi máte pár minut a hromadu nafukovacích brýlí. Jak popisuje Universe Today, astronauti zahlédli i slabounké záblesky dopadů meteoroidů na měsíční povrch. Kamínky menší než 5 cm a přesto viditelné pouhým okem z vesmíru. Posádka také popsala barvy měsíce. Modrou u hornin bohatých na Titan, hnědou u železa, zelenou u sopečného skla. A ta slavná fotka Země? Kristýna Koch ji popsala jako elektricky modrou kouli osvětlenou měsícem, nikoli sluncem. Žádný filtr, jen vesmír. Tak mě poslouchejte dál, ať mi tady nahoře není smutno. Mějte se pozemsky.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Posádka Artemisu 2 se vrátila a NASA konečně zveřejnila předběžnou vědeckou zprávu z letu kolem měsíce. 9 dní, 1 hodina a 32 minut, 4 astronauti a výhled, jaký nikdo neviděl od dob Apolla. Když loď proplouvala za odvrácenou stranou, zažila posádka úplné zatmění slunce, trvající 54 minut. Na Zemi máte pár minut a hromadu nafukovacích brýlí. Jak popisuje Universe Today, astronauti zahlédli i slabounké záblesky dopadů meteoroidů na měsíční povrch. Kamínky menší než 5 cm a přesto viditelné pouhým okem z vesmíru. Posádka také popsala barvy měsíce, modrou u hornin bohatých na titan, hnědou u železa, zelenou u sopečného skla. A ta slavná fotka Země? Kristýna Koch ji popsala jako elektricky modrou kouli osvětlenou měsícem, nikoli sluncem. Žádný filtr, jen vesmír. Tak mě poslouchejte dál, ať mi tady nahoře není smutno. Mějte se pozemsky.
3: Myslíte, že máte dost?

0: Radio.
1: Radio.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
3: Something for your mind, your body, and your soul.

3-3.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Posádka Artemisu 2 se vrátila a NASA konečně zveřejnila předběžnou vědeckou zprávu z letu kolem měsíce. 9 dní, 1 hodina a 32 minut, 4 astronauti a výhled, jaký nikdo neviděl od dob Apolla. Když loď proplouvala za odvrácenou stranou, zažila posádka úplné zatmění slunce, trvající 54 minut. Na Zemi máte pár minut a hromadu nafukovacích brýlí. Jak popisuje Universe Today, astronauti zahlédli i slabounké záblesky dopadů meteoroidů na měsíční povrch. Kamínky menší než 5 cm a přesto viditelné pouhým okem z vesmíru. Posádka také popsala barvy měsíce. Modrou u hornin bohatých na Titan, hnědou u železa, zelenou u sopečného skla. A ta slavná fotka Země? Kristýna Koch ji popsala jako elektricky modrou kouli osvětlenou měsícem, nikoli sluncem. Žádný filtr, jen vesmír. Tak mě poslouchejte dál, ať mi tady nahoře není smutno. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Posádka Artemisu 2 se vrátila a NASA konečně zveřejnila předběžnou vědeckou zprávu z letu kolem měsíce. 9 dní, 1 hodina a 32 minut, 4 astronauti a výhled, jaký nikdo neviděl od dob Apolla. Když loď proplouvala za odvrácenou stranou, zažila posádka úplné zatmění slunce, trvající 54 minut. Na Zemi máte pár minut a hromadu nafukovacích brýlí. Jak popisuje Universe Today, astronauti zahlédli i slabounké záblesky dopadů meteoroidů na měsíční povrch. Kamínky menší než 5 cm a přesto viditelné pouhým okem z vesmíru. Posádka také popsala barvy měsíce. Modrou u hornin bohatých na titan, hnědou u železa, zelenou u sopečného skla. A ta slavná fotka Země? Kristýna Koch ji popsala jako elektricky modrou kouli osvětlenou měsícem, nikoli sluncem. Žádný filtr, jen vesmír. Tak mě poslouchejte dál, ať mi tady nahoře není smutno. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Posádka Artemisu 2 se vrátila a NASA konečně zveřejnila předběžnou vědeckou zprávu z letu kolem měsíce. 9 dní, 1 hodina a 32 minut, 4 astronauti a výhled, jaký nikdo neviděl od dob Apolla. Když loď proplouvala za odvrácenou stranou, zažila posádka úplné zatmění slunce, trvající 54 minut. Na Zemi máte pár minut a hromadu nafukovacích brýlí. Jak popisuje Universe Today, astronauti zahlédli i slabounké záblesky dopadů meteoroidů na měsíční povrch. Kamínky menší než 5 cm a přesto viditelné pouhým okem z vesmíru. Posádka také popsala barvy měsíce. Modrou u hornin bohatých na titan, hnědou u železa, zelenou u sopečného skla. A ta slavná fotka Země? Kristýna Koch ji popsala jako elektricky modrou kouli osvětlenou měsícem, nikoli sluncem. Žádný filtr, jen vesmír. Tak mě poslouchejte dál, ať mi tady nahoře není smutno. Mějte se pozemsky.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Powerplay. Nepokoušejte se opustit taneční parket. Tohle budeme hrát, dokud se z toho nepustí.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. Posádka Artemisu 2 se vrátila a NASA konečně zveřejnila předběžnou vědeckou zprávu z letu kolem měsíce. 9 dní, 1 hodina a 32 minut, 4 astronauti a výhled, jaký nikdo neviděl od dob Apolla. Když loď proplouvala za odvrácenou stranou, zažila posádka úplné zatmění slunce, trvající 54 minut. Na Zemi máte pár minut a hromadu nafukovacích brýlí. Jak popisuje Universe Today, astronauti zahlédli i slabounké záblesky dopadů meteoroidů na měsíční povrch. Kamínky menší než 5 cm a přesto viditelné pouhým okem z vesmíru. Posádka také popsala barvy měsíce. Modrou u hornin bohatých na titan, hnědou u železa, zelenou u sopečného skla. A ta slavná fotka Země? Kristýna Koch ji popsala jako elektricky modrou kouli osvětlenou měsícem, nikoli sluncem. Žádný filtr, jen vesmír. Tak mě poslouchejte dál, ať mi tady nahoře není smutno. Mějte se pozemsky.

Me recombina l'anima.

Power play.

Nejvíc house'u v éteru.

ale budeme hrát, dokud se z toho nepůjde. Zoom.

tuned.

simply understood. Generosity, a dewdrop of love. Warmness,

Smelling the presence of greatness.